0: A my sobie za tyż jara weselimy za naszych susadozy czeskie 0-1 w rie przeciwo Južnej Korei w 26. mienczynie ra runie je. A w 9. postati su potom rota cilili a z tym sobie za cua ra zwiatnu a co rec byrniusz su czesza popro mienie szansu a możność czu mieli janitko dola klopfo z prynimi rotami. A nitko je maty za so przymni. Wot leta 2022 je krajnrada budyskoho wokresa Udovičas prawidłownie wonka mies wobydlerkami a wobydlerami popuču. Wiaca hač 700 ludzi je miastem hižo na 31 šelakich miestnostčach pobyło a z krajnem radu do rozmowy přišło. A čera su dalších cinoče zajmcu zličili, kiž su se do Nebelčic dojeli. Matija, tyž ty si se tam dojil, cinoče ľudži tam miachu zaujesče kus jace stolcu přihodovane, abo?
1: Haje, tak je. A krajna rada je se nedam na spočatku za snano trošku nezbožone kvađene termin zamovil. Haje, ke spočatke koporskih mištostu, to je večo na po šestčich praju. Činime jene šođenku za sušice potom dybko nekirje doma, ale trošku dleja čođenju ja se potom pijušim, či vede skutuva. Niedeši vesnanosta Tomáš Čornak napríklad, hún chceš od krajna rady vedeť, kajký je stav okolo plánovania za ponovenie púču.
2: Ale to je ten okresný púč od křižovaniša Piskec, Sobske Bazelce, Smičkece a od tam sa bude ten púč hač do Pančíc, sa utvaríč, kde sa s Miočanským púčom předvěděné je to se s cimi letami, předvěděné je bylo, co se tuto půjč před letami zomane z útvary, my jsme tedy ještě deservesené s tebou leta důle ty zomane se s okresem plánovali, to je daleko ty jaro dobro zokonané je. A někdy se nám poradilo, dokud se se ta směnica od zákona se změnila, že může ty vysvět žile od půjča tvářit.
1: A tyž ke konkrétnym časovým plánam sú přítomní tuž včera viac zonili?
2: Lice o předvíčanie tún kolesovarský pučík od Miočíc, hač to puč mes Kamenc a Pančíc. Tu sú lice utvory všichni lice o předvíčanie od forma cíkla, alzo od toho křižovaniša, hač to Miočíc započatk Miočíce a potom je lice požičo předvíčanie Miočíce vesku ponovič tún puč.
0: Tolle prajen jedyši vjesnenosta Tomáš Čornak k druhotvarským projektam. A kotre bych u dalše teme večera, Mateo?
1: Jen vobedler ze vúdvora napríklad je so prašal, čo dla ní maja ve vúdvorju porane vúdvorene puč. Všetci letami by to tam raz plánované, ale do džensnišo ničo. Tam je krajna rada Udovičas na to pokazal, zo je stary kamenský vokres, tedom vylepenes napríklad do šulu tekao skere mene do pučo, hinak hač ve starom budeským okresu. No, a to je vúdvo, to džensnišo jen taký zrúdny příklad za to. Další vobedla chceš vidieť, kak upadá v budovském okresu s civilným škytom. Tež je na to poľadá, što je nasvedčilos a kak vorožená naša infraštruktúra je, dobien tež na tajkevický myslič, vún krajnemu ráče sobuda. To krajna ráda přivosovaš a meneša haj, zaberáme sa tež s tajkými aspektami, tež tamne v okrese to činia, za taký škytné centrum za vobedlarstvo pak dobili z najmenša 40 miliónov euro investovač, to staj Sovičas a kolega nedávno v Drežnách pola Nuckona ministra informoval vojvotem.
0: Mati Gisvok je nam mały dolat dał, dżera je krajna rada Udovičas Nebelčicach na prašenia w obydlerju odmówił.

0: A runje sče poki vachiže votem svišeli konstiženja vesela so vojerecach na serbski evangelski cirkvinski džen a serbski domizniski džen v Spalach. Můj čas ste tvoji rúce, reka hesvotnja. Lydia Mačiva je se k janskej cirkvi dojeva a zoniva, što maja planované.
1: Před janskej cirkvi ve Vojerecach zetkam so ze svěrnikem šaku. Cia 80-letná Helga Nazdalina pokačaca z Vulko Číska so na serbský raz cirkvinského dňa vo sebe veseli. Šako šedný džen viac serbovač nemůže. Nede by to hinak.
2: To čece viac k živinu. My sme doma jenož serbsi rečeli. To je kajž dome přič. Ja veseliva, da bo praje veli ljudi prišlo, a tež svojbe, a je ta je živa, eko mena.
1: Sobotu večetaj Verna Sroka a Zikru Nazdalina po serbskih vojarecach. Nedželu sveča v 10 hodin serbske kemše s božim odkazanjem, kiž přeneseme live v serbskim rozvosu. Potem punže se zapšami do bliskih spal.
2: Prinim zapšahe sedi kapavah. A deš voni raja, my še sobu spivame. Srbske ludove spive.
1: Zvašnom je, za si vele veri v srbsku drastu v obliče. Šako chceža ich srbskoš pokazač. V Spalach džerži potom Karola Holdova šitke nitki romadže.
3: Šitske spalovske ľudži mi pomaja. Naša kuchajka vari kajš prede za 160 ľudži vari zupu krin am jaso. Kajš kvasne džen. Štornače vulke blachy tukanca za naše gosti. Jareš varne.
1: Na koncu dňa so balonky v serbských barbách do nebia pušča a chceža farovku Jadvigu Malinku jako novú předsedku serbské přirady evangelské cirkve zapokazač.
0: Lydia Mačiova je si k janskej cirkvi dojeva a je tam zonima, što maja konstituženja planované, pretož vesela so tam na serbský evangelský cirkvinský džen a s dobom tiež na domizniský džen v Spalach.
4: Zromadne sme mladí, zromadne sme starší, tu je samsne púč nám viesty. Sam pak nemo soniš, sam tež nociš nám

A ja se vi zanadžem za vnas, ne bo pustit čet v srpskim rozvosu, hač dođevečih, tiž dženca zase za vas vusevame, a to mjesto im s tutimi titulimi. Votič mi spiva Milena Vočarec, ju převodža skupina Astronaut. Vo tykotacom časniku slyšíme od Kristofa Mikvoška. A vo ich noci spiva skupina Troja Zink. Všetky tuto titule potekím našim programie Hač dosedmých.

0: A z wóžiskich horów do sveta vedomosće za nas netko Mirčin Vengsabu.
1: Vy. Vieda, vedomosć a vunamakanki.
2: Ze 7 antikskich svetových dživov steja dženca jenojši še 3 gizijske pyramidy. Samo jacore zemi žrenja sú one přetrali. Jako sa napšikva 1992 v severnej egyptovskej zemi a časeše, je so stolice Kajro nimale 130 tisac kežov sypnivo a 500 je na 60 ľudí zemrivo. Od blízkeje 4600 let staréje Keopsoveje pyramidy, najväčšie z jorgizijských, je sa porno tomu jenož jeničký kamen puščil. Zo bychu lepe zrozumili, čeho dla je tajka štabilná, sú egyptosce a japanse geofizikario na 17 blakách dokova vokovo na a v pyramidze ze seismometrami s časenia mirili. Žane zemiežrenie, ale poušitkovnú pozadkov, vibráciu tvára a vokoliny, kotraž je všetco přítomná a kotruž zova nepetneme. Konc meje potom časopisu Nature rozpravjachu, zoso celá pyramída šúďom nimale ze samsnej frekvencu čase. To reka zo tež při zemiežreniu kaž jednotná štruktúra skutkuje a zoso žane džele pyramídy bole nečasu a s tým tež bole neobčežuja hač druhé. Z dobom so pyramída celé hinašie frekvence hýba, hač zemia spode neje. Rozdiel skutkuje kajštajký pufor, dokel so s tým ši zemie žrenju časenie zemie s plnej mocu na tvárne přenese. Zo je pyramída na koncu tajka štabilná záleží na tým, kak je tvarená. Tak je pyramída širša, hač je vysoká, je ze silných vapnocových blokov tvarená a stejí na krutej skale. Nimo toho je symetriska, tak zoso pyramidže skutkovace moci runostajne po cilvim tvare rozdžiluja. A vosebita konstrukcija, kotraž popravom tomu služi, zoby so váha špice preč od nuckovných rumov do masívnych bokov pyramide viedva s dobom zčasenia hači. Krutoš pyramide při zemiežreniach je při tým skýre podlanský efekt pošitkovneje štabilite tak vedomostnice. A džakovano tutej, môžeme dženca hišče Keopsovu pyramidu runie tak vobdživač, kajž starý Egyptočenio před 4600 letami.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanki.
0: S Mirčinom Venkom.

0: Lubečići dobre ranje. Dys še posledni kruč sapsku knihu ruce mieli, abo si stajki je přečitač dali. Ako tra to bie, snano, kak je elefant do ribušo, abo rivko z dženika dakla, to ste jenož dvě stavizničce z pera Jurija Brezana. Če odla vam tole povedam, v útoru by spisovačel Juri Brezan svoje 110. národniny vosvědčil, hižo před 20 letami pak je zemřil. To nezmieni ničo na tom, kak znato je v Serbách. Vo sebe dokelš je jara vele knihu napisal, dohromady pousta. A do 25 rečo su je přeložili. A što vy von im wisče?
1: Na započátku ja to eigentlich nesmgo tak porane znala. Ja sam nema časo prajdu po njim, ale jeho nana zubiu jara zaje, z 10 let abo tak. Ha tu rojo, glubiš, Kruščicach. So ma un rade svoju domiznu, also to su boli horki.
2: Ja, Juri Brezana nesem tak jara znao. Ja sam jenoš jenu knihu od jeho čito. Ja sam prvi raz od jeho zonio zojevun. V hornim hajnku bydliu, so je vun dvuhročne knihe pisal, kajš moja aša, abo tež inaša.
3: Kak je elefant do rybušu, nje mi moja vuka přeco jako dječa přečitala.
2: Kajš tež moj vuj z Ameriky.
4: So je vun jen z tež najvuznamnejších serbskih spisovačelov 20. letstotka, a so je vun co v Boklicach 1916 narodil.
0: Wow! Telko šulerio sedmih letniku hižo vonim vidža. Bez dživa. Šako su so šulerki a šulerio sedmih letniku Skulova, Radvoja, Ralbic, Voklec a Budešina na projekče domovine Budešine vobdželili a pšitem povšem zdaču tojšto zonili. To šak je cíl takih vuljetu. Znate v osobine nic zabič, brnješ su hižo doho nebo.
5: Ja si musím hižo jako šula základné šule od elefanta do rybušu hač do knihy za dorosčených. Je to jedna vopšená srbská a tiež nemská literatúra Jurija Brezana a tohle si musím do mojho tiež v našem pomiatku šeržiť.
0: Praji Katarína Jokova, kotraž je projekt vokovo Jurija Brezana sobu organizovala. Viacore stácie sú za šuleriu a šulerky spřihotovali, poveda šulerka Katarína.
6: My sme boli v Serbskom institúče, v divadle, v Serbskom dome a nekajúva rozhošu. A my sa divadlo najlepšie ľúbilo, takže tam sa pán tým nešto předrali.
0: Ze serbský riču experimentovač a sa na kreatívne vášne z nej zabierač, to by sa zavesče tiež Jurij Brezany ľúbilo. Hač je von rade s mirom sedžal, abo mate dživa pisal, na to nam hižo viace odmovič ne može. Ale za to vy, netko krotko do prozdnin maja tošto z vas išče raz taki poriadnu stres šuli. Kak s tým vopkačeč a mirne čuje vopkovač, s tým je so dundak zabiral a so juce rano na podživečich na vas veseli.

0: Ani, šma vonka miestem viac nie, to ríka zasa tiež paduš jac. Nima je celé tak lohko, liciu na Matejo. Nieke čas za policiu.
1: Policia z G.
2: Kajž smi žočera zdjelili, kopja su tu kvilu vosebjevo kvo Zorilca a Vojerec telefonate, v kotrež spytaja skučičele Vudrič informacije ľuďom, hač maja v dome peneze a debenki. Při tem činja tak, jako bychu policistča byli a jako bychu chceli zazvonjenich škitač. Utoru by ich 26 takých šokových telefonatov, sredu potom 20 dalších, znamenča votych je policia zoniva tuž, policia radži buďšte skečmni. V Budešine při Rysani, to je prečná droha Jordanové, sú paduši e-bike pokrandili a to som tým zamkom 145 €. A vostanieme v Budešine, v starom mestče na Rodovských rebiach sú paduši Benz pokrandili. Mercedes je 50 000 € hodne.

0: Norah Jones to byl, ona je netko dospěvala a s tým je s dubkom na posledních.
1: Serbský rozvoz. Pověstře. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Džera za možný Einsteinový teleskop mě sernanami a nôslicami je miestem 100 a 30 metrů vůboka. Dotal odpoveduje kamen očakovania vědomostníku, tak rekaše čera na miestne. Je to sedma teka džera v horní Vúžice, v kotrež v obstejnosti v vůbokosti přepetuje, ladajo na poabenie za teleskop, kýž klitu odedaja. Kamen je krúte a homogéne, to pokazahu na příkladach. V auguste chcedža potom senzory na površine, aby vůbine připravičky šmíria hišče hýbanie. Ty udrežané točenie převodžuje a viac o tým je zoničený dom. Doromade cínače zájemcu je si čera na vobedlersku rozmu z krajným radu údom výčasom do Nybelčic dojevo. Přitomný diskutovachu miestrujem vo infraštruktúrie, vo škyče vobedlerstva v krízovom pádža a vo hospodárskym položeniu regiona. Dženca zetka so výčas z viesnanostami a viesnanostkami v okrezana zromanu snedajn, zoby so vo aktuálnym položeniu a v úžadaniach tudešich komunu informoval. Pod titulom Mačaščine je so čera v Zürichu premiéra živadvoje performance vo vohoženich rečach odmiva. Nimo Bamum reče z Kameruna a retoromanščine ze Švýcarske je tež serbština zaklinčava, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka z Francúzske. V interaktívnym živadvojom predstavniu, že vo dále dač a pozubenie vo vobaranie a preživenie vohoženich rečov. Budeska župa Jan Onošt Smoler je čera prvý raz na svojské serbské blido vítala. Po serbské besadže ve serbském domě přednošovaše dr. Anja Pohončová vo džile a v úznamie Mačice serbské. Po přednošku sčehovaše diskusia. Kaž županka Lenka Tomasova praji, nima jadre pravidvone zetkania, ale župa chce přeco centrálnu tému postajíč. Poskytk serbského blida mierí sa vo sebie na mladých Serbov, tak Tomasova dále. V Budešine biehižo viacerých pospytov serbské blíder následne ve městče zaradovač. Při Parcovském jezore tvára dalše dovolové domy. Včera sú tři kišky direktne při vodže prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulkan krána nastajne, šako doba so džile dokvadne romadže hodžič. Dve kiži tam hižo stejte, doromade má ich na koncu jena cíceči byč. Charakteristické znamio jezora je od 2006 prvný pôvodce prúznický dom, kýž je ve Vúžické jezorine nastal. A to vone bychu naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strane rune, tak kajž v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Miestom pokaza živé slebro 12 stopňov. Uľadáme, ižo netko tiež mročele na nebiu. Najprv vostane sucho, zdžela tiež menej mročele uľadáme. Potom v biu dňa zmejme dlhšie mročele s plakami, so tiež tu a tam podešťuje. Bude tiež trošku vecikojte zaso v biu dňa a živé slebro. Te docpie dženca temperatúry mes 14 a 18 stopnými.
0: Ja ničo za vás nemám, náš obkladný systém je prostný, přijú vám tož dobro a vystu jezbu. Jeli zo vynieš to za nás a za všetkých připosluchárov mače, potom nás ráda zazvonče, při telefóne je Matej Dženca pod Budešin 7.34 dotspejomne, starodávne čisto, tebe znaječe, kýba sa napísače nám povesť naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: A netko je Christoph Mikvošk na rečie z časnik Tikota. A haj, von Tikota a pokaza nám za kečbu 2, 1, z dupkom 6, 4, 4, 4. Dobranie.

0: V noslicach tam šepetuje runje zemju v 200 apostametrach vubokosči za možno Einsteinove teleskop, potem šakosči runje našich pojezčach hižo svišeli. Když je toče ze Sernja na smer noslice, je hižo na ljevom boku vidjeć, tuta vulka nebozova mašina, kiž tutun džiru toči do zemje. Technická univerzita je za točenje faruje firmie nadok dauer, ale štopoprom, když ráno raz mašina nohce a nemôže z toho dále točiť. V serbských vieskách, když to k susode. Frank Vauri.
1: Ja, ta mašina nie je toho zaskočiť a to sú mu tri pomoc dať s traktorom, sa to panie povádžil, pod sme jej ladegretil, když je šovať si voľtmiu im dali a pod sme to činili za pík hodžiny, tým po nás bežal. Pod sme dali točiť.
0: Mestom sú tam hižo pojec, hubokosť, čo docpili, što je pri tým uskočilo a što vopedlerio k tomu menia, nedom tu serbským rozvosu svišiče.

0: Ja se nadžijam za zmeje Sjate Peto, jut se dobro volu ze Serbami, pretož odmije so Slavija marš. No, ja si myslu při dešču, se to špatne běha. No, včera se menša to mějach, myš jako na nekotrých městnách on je v Užice hižo nevedra. V Nuoslicach su se navšikvat krupy najšli. No, a druže, tam je so samo palivo, Matejo.
1: Vočí, co dženca rano řeči. A to čítame v novinách.
2: Kajž pisaja Sakske Novine je čara v Vutach bysk do dvusojbnoho domu zadyru. Jako voniwa wobora přijedže, je so cicha domska hižo kompletne paliwa, popolnju cioch tobie na dvorniščoj droze v Vutach. Wobedlario te možachu so dre sami vukovač zranju so potekim nichtu neje. Niedže štoceči woborniku bie namestne a je vojen potom sašawa, ale policija informuje, nie može ve tvarinju hižo viac nichtum bydlič domske, te je so komplet Letne upaliło rano netko na naprašovanie hišče raz rekaše. Vysk je čera ve Vutach do dvusvojbnoho domu zadyru, o tem pisaja ve dženznejších sakskih novinach.

A šansa junkrotna, da je tež za nemske mústvo tu tež vonnešako svušia k favoritam ši aktuálnym svetovým mištostvam. Prvný zákop za Nemco tunšako hišče nebie. Znána pak je to tež lepe tak, pretož přeco hišče vo fenkách pokeruje s nemským koparským zjazkom z DFB. Dotal menujúce stav dženca ráno na popäťich přeco ešte jasnenie, što za docpieče kotroho kua za jednotlivých rajorio sydda. No haj, dosť vysoké tute prémie sú. 2014, ako bo nemská svetová mištra je kúžde z rajoru, ako sú finále docpieli a potom naposled ktež dobili 300 000 € dostali, jeli bychu při evropských mištostvách před 2 lety aj nemské sami dobili, by samo hišče vyša bola 400 000 € do nemským rajariam kývaše kúždemu z nich. No, nic jako mústvo. Aktuálne přece hišče sa nesú práve dojednali s nemským koparským zviazkom. No haj, kak vupada, to je dženca ráno Jonathan Ta v novinárske konference, rek von praješe, celé dere vupada, krotko předtým sme so dojednač, kak vysoká zima pod jakým za kúžde kúho za rajoro budže, dođe so dre, so nádžiam, hač to prinjoho meča hišče pokazač a vurisač.

0: Wot leta 2022 je krajnerada budyskeho wokrjesa Udowičas prawidłownje wonka mjez wobydlerkami a wobydlerami popuću. Wjace hač 700 ludzi je mjestem hižo na 31 šelakich miestnosćach pobyło a z krajnym radu do rozmowy přišło. A čera su dalších cinoče zajmcu zličili, kiž su se do Nebelčic dojeli. Matija, tyž ty se se tam doju, cinoče ludzi tam mijachu, zaujesće kus jace stolcu přihodowana, abo?
1: A je tak je, a krajna rada je se nedam na spočatku za snano trošku nezbožone kvađene tamin zamówił. Hajke spočatke koporskich mištostu, to je večo na po šestčich praju. Činime jenoš hođenku, zo su šice potom dybko nekrije doma, ale trošku dleja čođinu ja se potom pijušim, či vi diskutovavo. Niedeši vesnanosta Tomáš Čornak napríklad, hún chceš od krajna rady vedeć, kajk je stavokovo plánovania za ponovene púču.
2: Ale to je tún vokresný púč, od křižovaniša Piskec, Sobske Baselce, Smičkece, a od tam so bude tún púč hač do Pančíc, so utvarič, kde se s Miočanským púčom předvěděné je to se s cimi letami, předvěděné bylo, co se tuto půjč před letami zomane z útvary, my jsme tedy ještě deservesené s tebou leta důvod ty zomane se s okresem plánovali, tato daleko ty jaro dobře zokonané je. A nech se nám poradživo, dokud se je ta směnica od zákona se změnila, že může ty vysvět žili od půjča tvářit.
1: A tyž ke konkrétnym časovým plánám sú přítomní tuž včera viace zonili?
2: Lice je předvíčanie tún kolesovarský pučík od Miočíc, hač to puč mes Kamenc a Pančíc. Tu sú lice utvory všichni lice je předvíčanie od formát cíkla, alzo od toho křižovaniša, hač to Miočíc započatk Miočíce a potom je lice požiče jo předvíčanie Miočíce vesku ponovič tún puč.
0: Tole prajen jedyši vjesnenosta Tomáš Čornak k druhotvarským projektam. A kotre bych ju dalše teme večera, Matejo?
1: Jen vobedlja ze Vudvorja napríklad je so prašal, čo dla nimaja ve Vudvorju porane Vudvorene puč. Před 30 letami by to tam raz plánované, ale do džensniše ničo. Tam je krajna rada Udowičas na to pokazal, zo je stary kamenský vokres, tedom Vilipenes napríklad do šulu tykav skýry mene do puču, hinak hač ve starom budeským okresu. No, a to je Vudvor, to džensnišo jen taký zrudný příklad za to. Další vobedlo chceš vidieť, kak upadá v budovském okresu s civilným škytom. Když je na to polada, što je nasvedčilos a kak vorožená naša infrastruktúra je, dobijem tež na taký vecký myslič, vún krajnému ráže sobuda. To krajná ráda přivosovaša a menejša haj, zaberáme so tež s takými aspektami, tež tamné v okrese to činia, za taký škytné centrum za vobedlarstvo pak dobili najmenša 40 miliónov euro investovač, to staj Sovičas a kolega nedávno v Drežnách pola Nuckona ministra informovalo o tem.
0: Mati Gisvok je nam malo dolat dao, čera je krajna rada Udowičas Nebelčicach na prašenja vobedlerjo odmovio.

0: Kunstudžinjata vesela so v Vojerecach na serbski evangelski crkvinski džin a serbski domeznijski džin Spalach. Moj čas ste tvoje ruce, reka hezvodnja. Ljudje Mačeva je se k janske crkvi dojeva a je zoniva, što maja planovane.
1: Před janské církví ve Vojerecach zetkám se ze svěrný kemšaku. Cíl 80-letná Helga Nazdalina pokačaca z Vůjko Číska so na serbský raz církvinského dňa vo sebe veseli. Šako šedný džin viac serbovač nemůže. Nede by to jinak.
2: To čece viac k živinu. My jsme doma jenož serbsi řečeli. To je kajž doma přič. Ja veseliva, da bo praje vele ljudi prišlo, a tež svojbe, a je ta ja živa, eko mena.
1: Sobotu večetaj Verna Sroka a Zikrun Nazdalina po serbskih Vojerecach. Nedželu sveča v 10 hodin serbske kemše s božim odkazanjem, kiž přeneseme live v serbskim rozmosu. Potem punže se zapšami do bliskih spal.
2: Prinim zapšahe sedi kapavah. A deš voni raja, my še sobu spivame. Srbske ludove spive.
1: Zvašnom je, za si vele viri v srbsku drastu v obliče. Šako chceža ich srbskoš pokazač. V spalach džaži potom Karola Holdova šitke nitki romadže.
3: Šitske spalovske ľudži mi pomaja. Naša kuchajka vari kajš prede za 160 ľudí varí zupu krín a miaso. Kajš kvasný džen. Štornače veľké blachy tukanca za naše gosti. Jareš varne.
1: Na koncu dňa so balonky v serbských barbách do nebia púšťa a chceža faroku Jadvigu Malinku jako novú předsedku serbskej přírady evangelskej cirkve zapokazač.
0: V obšiotách na serbský evangelský cirkvinský džín je nám Ľudia Mačiova rozpravila.

A z dobom svedčí MKH tež 5-30-letná vobstače. V Nebelčicach vitaja od dženstnišeho na vesne svedžin, od pečich vitaja tam na inkluzívnu diskotéku za modých a starých na svedžinské vúce Nebelčicach. Jutce potom kopalský derby a program za modžinu plánuja a nedželu vitaja Nebelčenio na rajnče pivo a písané program. Jutze sče na dlouhou noc kultury do Budešina vítani, tež Serbský institut se na tuté vobčili. Od pěčích do noci jednačích mají durie za zájemcu votorene a poskyča písané program. A to runě jutze večer od měso Nesvačanským parku zase znata šlágrova noc. Zastup do parka je od napopečích možný, športové tvorstvo modrobili Nesvačidvo so na vás veselí, kašpisaja. A s tým je krotko doci bydlky na 8, 7 hodin, 44.

0: A ja si myslu, kóžde chce być najmudrýši, abo so z najmenša veseli duš nešto pšina vukne, a no haj tež s našim www na kóžde pat vupíši nebudeče, podáme sa netko s Mirčinom Venkom do Egyptuske.
1: Three, two, one.
2: V, V, V.

Was menšino posmih je, kurakao, to znajem nos zavišćineš od oranžového likera, tak pak reka tiš kraj, všečivo kotrebuš nimske národne mústvo niče do svoju prinju partiju letušich svetujich mištostvu vúhaje. Kupa z Karibiki je samo na celé vosi byto vašne tiež z Sakske a samo tiež z budeským vokresom z Jazana a to menujúce na hospodárske runenie. Vo 2018 do 2014 exportovachu so z Sakske do tutoho karibijského kraja menujúce textílie made in Saxony byto mence tak red spôvanská drasta za koromne sotry, ladarky a ladariu v Staruni. Tak Grit Hartmann, jedna čelka Friedrich Wilhelm Kunat, zauwada z vulkich Redoritz prei, woni su dam menuze svoje Textilie exportovali, so bucho dam vestaroni, da kretz pravu bovansku drastu za ladarki a ladariu meli. Mestem sotonažel vietze neradži dla jara drojich zwo, gotrisch se ladarki a ladariu respektivne starone dam vietz dovolič nemoža. Tak, potekim, je hospodarski zvisk Sakskeje na Kurakau prini přečivnik Nemskeje nedelu při letuších svetujich mištostvach. A netko je tež Shakira s titulom nareže, kotre šako je zavisče mnoj mišče ve vúšomaj.

0: Polícia z G.
1: Včera je ve Vútach vysk do dvojsvojmného domu zaderil, jako vonila v obora přijedže, je sa cicha domska hižo kompletne paliva. Po ponu cichtobie na dvorništču je droze. V obedlero te možachu sa sami vukovač, zranil sa potekim nichtu nie. Niede štoce či v oborniku bie namiestne, ale kaž policia informuje, nemože v tvarinju hižo nichtu viac bydlič, domske je sa kompletne upalivo rano na naprašovanie reka. A kajž sme hižo čera zdjelili, kopia so tu kilu vo sebe okolo Zorelca a vojarec telefonáte, v kotrež spýtaja skučičelio vútreč informácie ľuďom, hač maja v dome peneze a debenky. Při tem činia tak, ako bychu policistča byli a ako bychu chceli zazvonených škýtač. V útoru by ich 26 takých šokových telefonátov, sredu potom 20 dalších znamenša votych, je policia zoniu a tuž policia rádi, buďšte skýčmi.

0: Przyjemy z Bożą.
1: A gratulacja, tak wata dżęca do serbskich bazlic. Tam menujcy sveči dżęca Maria Matcina, peč a 80. narodniny. A kdy tej skvádnosti sme tež dostali basin. Hižo 5 a 80 let nosi tebie Boži svět. Luba mama, voka, pravoka, najlubša od Boha nam darena. Svoju lubost nam šedne dariš, najračo tak nedželsku pečen zvariš. Narodninska hostčina džens kvali dykanca, kotruž se zaušich napekva. Lubost votorene dom a vieru do Boha, šitko to se nam zdžidživa. Nechči botunk nes šomituje a nam mnoho dalších let s tobu daruje. Tu džens svedžen svedčime a so s tobu radujme. A to přeja ľubidžesči Tomáš a Zabina s Jurijom, nučky Lenka s Metodom, Bernadette s Kristofom a Jakub s Glóriu, kajšte špintlašky Vito, Janka, Simon a Lucia.

0: Lubeči či dobre ranje. Dys še posledni kruč sapsku knihu ruce mieli, abo si stajki je přečítač dali. A kotra to by, snano, kak je elefant do rybušu, abo rivko z dženika dakla, to ste jenož dvě staviznicce z pera Jurija Brezana. Če odla vám tole povedam, v útoru by spisovačel Jurij Brezan svoje 110. národniny vosvědčil, hižo před 20 letami pak je zemřil. To nezmieni ničo na tom, kak znato je v Serbách. Vo sebe dokelž je jara vele knihu napisal, dohromady pousta. A do 25 rečov su je přeložili. A što vy o nim vesče?
1: Na započátku ja to eigentlich nesm go tak porane znala. Ja sam nema cesu prajde po njim, ale jeho nana zubil jara zaje, zes 10 let abo tak. Ha tun rojo, glubiš, Kruščicach. So ma un rade svoju domiznu, also to su boli horki.
2: Ja, Juri Brezana nesem tak jara znao. Ja sam jenoš jenu knihu vod jeho čito. Ja sam prvi raz vod jeho zonio zo je vun v hornim hajnku bydliu, zo je vun dvuročne knihe pisao, kajš moja aša, abo tešinaša.
3: Kak je elefant do rybušu, nie mi moja vuka přeco jako dječa přečitala.
2: Kajš tež moj vuj z Ameriky.
4: Zojo vun jen z tež najvuznamnějších serbských spisovačelů 20 let stotka a zojo vun co v Boklicach 1916 narodil.
0: Wow, telko šulerio sedmých letníků hižo o ním vědža. Bez dziwa, wszako su so šulerki a šulerio sedmých letníků z Kulowa, Radvoja, Ralbic, Voklec a Budyšina na projekcie domoviny Budyšine wobdzielili a przy tym po všem zdaču tuž to zonili. To však je cíl takich vuletu, znate v osobine nic zabyč, byrnež su hižo dlho nebo.
5: Ja si musím hižo jako šula zakladnije šule od elefanta do rybušu hač do knihe za dorosčenech, jo to je navupšená srbská a tiež nemská literatúra Jurija Brezana a tu dla se musím do moju tiež v našem pomiatku žeržiť.
0: Praji Katarína Jokova, kotraž je projekt vokovo Jurija Brezana sobu organizovala. Viacore stácie sú za šuleriu a šulerky spřihotovali, povedá šulerka Katarína.
6: My sme boli v Serbskom institúče, boli sme divadle, v Serbskom dome a nekaj jova rozošu. A my sa divadlo najlepšie ľúbilo, to by tam sa pointy nešto obšedrali.
0: Ze serbský riču experimentovač a sa na kreatívne vášne z nej zabierač, to by sa zavieššie tiež Jurij Brezany ľúbilo. Hač je von rade s mirom sedžal, abo mate dživa pisao, na to nam hižo viace odmovič ne može. Ale za to vy, netko krutko do prosnin maja tožto z vas išče raz taki poriadny stres šuli. Kak s tým vopkačeč a mirne čuje vopkovač, s tým je so dundak zabirao a so juce rano na podživiečich na vas veseli.

0: je na počvečih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Džera za možný Einsteinový teleskop mies Sernianami a Noslicami je miestem 100 a 30 metrů vůboka. Dotal odpoveduje kamen očakovaniam vědomostníku, tak riekaše čera na miestne. Je to sedma deka džera v Honi Vúžice, v kotrež v obstinnosti v vůbokosti přepetuja, ladojo na poobenie za teleskop, kýž klitu odedaja. Kamen je krúte a homogéne, to pokazachu na příkladach. V auguste chceža potom senzore na površinie a v vůbine připravič, kýž mieria hišče hýbanie. TU Drežďane to činie převodžuje. Dohromady cínače zájemcu je se čera na vobedlersku rozmu z krajnem rádu údom vyčasom do Nebelčic dojevo. Přítomný diskutovachu miestrujem o infraštruktúrie, vo škyče vobedlerstva v krízovom páče a vo hospodarskym položeniu regiona. Dženca zetka so vyčas z viesnanostami a viesnanostkami v okreza na zromadnú snedajn, zoby so vo aktuálnym položeniu a vúžadaniach tudešich komunu informoval. Pod titulom Mačaštine je so čera v Zürichu premiéra živadlovej performance vo vohožených rečach odmiva. Nimo Bamum reče ze Kameruna a retoromanštine ze Švýcarske je tež serbština zaklinčava, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serbovka z francúzskeje. V interaktívnym živadlovom predstajniu, že vo daledače a pozubenie, vo vobaranie a preživenie vohožených rečov. Budeska župa Jan Arnošt Smola je čera prvý raz na svojske serbske blido vitava. Po serbske besadže ve serbskom domie přednošovaše dr. Anja Pončova vo djele a vúznamie mačice serbskeje. Po přednošku sčiovaše diskusia. Kajš županka Lenka Tomasova praj, nimaja dre pravidlone zetkania, ale župa chce předso centrálnu tému postajič. Poskytk serbského blida mieri so vo sebe na modrých Serbu, tak Tomasova dale. V budešine bie hižo viacorých pospytov serbské blido následne ve mieste zaradovač. Při parcovském jezore tvária dalše dovolové domy. Včera sú ci kešky direktne pri vode prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulkoha krána nastajene, šako dobia so džele dokladne romadžo hodžič. Dve keži tam hižo stejte, do romade má ich na koncu jena cíceči byč. Charakteristické známio jezora je od 2006 prvný púvace proznický dom, kýž je ve Vúžiske jezorine nastav. A to one vichu. Naše povestče, kýž namakače dale na našej internetovej strone rune takéž v našej dámotnej app, kýž ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokazací na čestopňu trošku so tež svonsko šedrie najprve. Vostane sucho, s čila tež menem vročelu vúladame, potom v biu dňa zmieme toušem vročele s blakami, so tež podešťuje. Bude znova tež vici kojta a žive slebro zalez na maximálne 18 stopňu dženca, juce dále nevobstajne s malo svoncom, veľem vročelemi a zmieme juce maximálne 22 stopňu.
0: Kečpuna a 4 sob vyska a to při círošku Drieždene Zapad a Drieždene Staré Miesto a 4 smia Drieždene mes Drieždenami Zapadom a Drieždenami Starým Miestom so vyska.
1: Serbský rozvoz.

0: Wotsrich, mehr dotschami sananami anuoslicami wuboku dziru. W obstynosce pod zimju cetam Techniska Uniwersita Dreżdane wusledzic, kajżiżo na jacerich dalszych miest na honie wużicy. Jeli jeszcze tak, kajż se to wiedomostnicy przedstaja, potem by somu pod serbskimi wierskami tak mianowany Einsteinowy teleskop zamiestnic. To pak je jeszcze długi proces. Wczera pak su namiestnie rozkwadli, što tam poprom činja. Beno Šota je si nebos pokazat štau.
1: V vysoké trave steja mašine skoane na levém boku mes sernanami a noslicami, nedaloko hata, na kotromž so vesne džiči zime smykaja. Drude so lohce zvujenja kuri, potom dreja so dale do vubokošče. Rova, nic cele 20 cm přeresku, so potom metr po metru do zime sua. To, štož mašina ze zime učenje, su granitove kulovate stopy. Rune ze 120 metrov vubokošče. Hadže 250 metrov cedža točič.
2: Jen môže to jara deje vidžeč, tam leža točenské jadra, a jen jasne vidži, so je to jara homogene a jara riane zornoc. To je intaktný materiál, tam nesú tak veľa zvamko a homogene materiál, kajž my to chceme.
1: Praj Jan Vynša. Rune týme, kýž točenie vedomostne převodža. Te udrežane je zamovita za runje tutu džiru, kiš je mestem sedma serbske Užice. Dve, abo ci dalše pšinu išče k tomu, ač do konca leta. Šitke tute su arealu, džiš može požišo tunel bič, 30 km dovi, dvojce pjatnače kaj špismik L. Tutu formu netko favorizuja, dok štajke teleskope menšie forme ižo existuja a spuščomne dživaja. Ale to môže trač.
2: Tvarná fáza bude závisť 15 let trač, dokéž aj 33 km dlhý tunel točiť so nečiní na jednom dňu.
1: Potom, zo maja šitke dovolnosti, treba ja 5 do 8 let jenož za tunel, tak Jan Vynša dále. A potom ešte raz 2 leče do 4 leta za zatvor instrumentov pod zimju. Za přiladovarjo, kiš vidjahu včera jenož nekotre tvarske mašine, je to šo ešte češko.

0: Josef Donatz bewasche, wo kumplach, as de mir schiest schminchen und dodgy wetschig.
1: Nabožne slovo.
0: Magenza, Raketschan, Günther Holder.
2: Dobranje, lubi psipasvochajo. Chef Senza hija, najnoše povestce čitali, aber zwischeli. No es nich, nebiechu, zawiestce pschitschina za dobru naladu. Dzień wotne dnia żonimy wiele wo wojnach, wulkich niezbożach a druhich katastrofach po cywym świecie. Tele informacje nam husty dosć nie pomaja. Wszako potrechenem świecza pomać nie możemy. Ale przy wszym są nam tajke informacje ważne. Hac runie so w cyrki modlimy, co niech bo ludzi przed biedą a niezbożom szkita, czakamy dalej wszedne wczipni na spadne powieszcze. Wieso najlepje wo druhich. A na koncu su nam w obraze, abo widja wo niezbożach, potom bohužel ważniše, hat spiešna pomoc potrechenim. Ale su tež hižo ľudžo, koči spoviešče v rozvosu, abo v televizii, docova slyšic abo vidžic noch cedža. Při tym medie dale wieso vo podalkach rozpravieja, za kotrež so človek očividne zajmuje. To reka, když to bole a viace na příjemnější pověstce koncentrujeme, můžeme si svoju dobrou náladu vopkovat. Přeju vám věle příjemných pověstčů, například o serbským evangelickým cirkvinským dňu, juce a nedželu ve Vojarecach.
0: Nábožné svou kni měše dženca Günther Holder na doku a zamovitosti serbského evangelského vosadného zjazka. A haj, po serbským evangelským vosadným dňu tu našim programě vězo rozpravěme, městrujím vůsobáme Božumšu, nedželu 10. live.

0: Sprecedarium Serskiego Evangelskiego Tovaristva som ninto telefoniski zvezana, a to je Mato Krögar. Dobre žen, Mato.
1: Bongaj bok, do dojne vúžice, Anja.
0: Tovaristvo bužo viče a přes viče teke na Serskem Evangelskem Cerkvinem a Domuniskem dniu ve Varecach. Na kaki pád, čo tam obžilone abo zapřignione a co bužo za vás tam vierašk?
1: Jo, za nás, jo, jeden z gewohnych nadalku, také Serske Cerkvine dny, co bu organizováš. Gromaže s drugimi partnerjami, ten raz v Zjanskeju vosadu v Vojerecach. A jo, my se už veľkým vjaselíme a jeden vjarašk na kúšte pát bužo neželu, ta veľká námša. Ja se už vesemne vjaselím na šešek po námše s krenzerami a koniami do spálu, do kuláš. Ja som se viste, až bužo mi letosa vyžeš veľa drastvo. Nic jano z vojerovských stron, z Pálu, alebo z Blunia, ale také ze slipianských stron a samo budesku, serbsku, evangelsku drastu, mežeme letosa tam doživíš. Vezo zavíšte pon jaden redný motiv za fota pon na Kremzerach.
0: Ninto ga taki žen, jo teke važne za serske cerkvinske zgromaženstvo, za serske cerkvine živenje. Co jo tam ešte važne doživiš?
1: Jo, to je jaden, nebo go nima tak, co bu ten vjerašk našako živa, to je mjastem 8 žatete cerkvine žen, kenš me cvišime. Ja musim teke konič neo tak laško, kuži leto, jano mjestno namakaš, což můžeme to ševjast. Ale my máme dobrých partnerů ve Srežné Vúžice, také ve Dolné Vúžice. Ve Dolné Vúžice ten zlidný cerkvíny žen je byl v Kukojcach. To jsou naše bratře a soče z Dolné Vúžice organizovali. Jo, pen letosa Srežné Vúžice a raz kledaš, že se zmakáme potom všidocné leto.
0: Ve tovaristvě mžo kůžde rád sobu živáš, kterýž se za cerkvinské živení zajmujo, abo co se na nikaký pát angažirováš, to stoj také na internetovém boce na vašom ve tovaristva, ale které nadavky tovaristvo konkrétně má?
1: Ať se by kvůnem, jo náš nadavk sapské cerkviny živo spichováš. Ve vosadách, a přitom máme samozřejmě problémy, jako naše dolnosrbské bratře a coče, to groni, musíme přužít v menšině, v najsách a také ve vosadách. Ale veto máme angažovaných lůží, například organizujeme srbské vosadné živiny a za Žiši. My budáváme srbský sasopis po Majbo, my obstaráme také druhé publikácie, jsme budali evangelské spěvarské, nento před nekotarými letami také spěvarské za Žiši a za Možinu, to je naša zárnická knih za námšu, tak jmenované lekcionál. Jo, my podpěrujeme v obnovení pomníku, věc tu do nás neštěpěl, ale máme veľa getováš v našich vosadách. Můžeme všetci méně lůží a toko tlať to zgromadne živo, že zdolně je v Úžicu, bůža ve příchože ještě věci uznáme myš, myslím se.
0: Vesebne za Žiši, což o teke něco getováš, více bůža teke, abo nežilu námša za Žiši nic na cerkvinem dniu, jo to tak?
1: Bůža námša za Žiši pedla, my to pobytujeme v nímské a serbské rice, to odpoveduje o situaci u nás, ale veto je vážne, also my spýtame stvoriš serbské ricne rume v cerkvi. Zož môžeme maminu ric navožovať dohodla, gledáme všetci na to, až máme mu také cysty serbské poskytky, také petla.
0: Serbské cerkvine žen zachopil se více zegar dveju z námšu ve Jajnskej cerkvi a zakoncuje se také z námšu a ta bužo pen?
1: To bužo pen ve Spálach. To je ten domunínský cvěžen. Dobrá tradícia, jo, nakoncu jadna krotka námša a pen se spušča balonky do povětša a tam jsou přivezané po žicenia pšozby, můžeš tam napísaš a to je potom v sapských bávach, to jsou balonky ve sapských bávach a to je všetci, jo, jak jeden vegin, rydne obraz, když oni tam pušťají okolo 100 balonku do povětša.
0: Učavny žik za te informacije ma to Krögar předsedar Serskiego evangelského tovaristva. Jo to byl a jo nás informiroval a víče můžo ten vesem žasete Serský cerkvin žen a ten dvažaste domunijský žen.
1: Všeho.
0: Žekuju se až do přijdoucího ráze a věle vjase lážu cime.
1: Jo, žekuju se.

0: Servus.
1: Serbske umjostvo sluša k novim nakupam Krajnjega muzeja za moderno umjostvo v Hršebuzu, a co šo jo vižeš, pon žišo žinca na vetveljonu ustajencu pet nimskim titelom Aufnahme zustand mjazotemi čižastča umjocokami a umjocami, kterež uživajo muzej v slidnych letach nakupio, abo dostal dario neste teke fotograf Jürgen Mači z Görneje Vožice a umjocoka Hela Stolecic z Hršebuza. Vele pocne pšarejsk regionalnych a mjazenarodnych umjocov vodio žinca vetvejone Zigar Sedemich Vjaco ustajenca stoj až do 16. augusta. Ja, popšame to nieco za turistu, ale ja som si by teke vista, až teke my neznajome šikne rožky bortu. Ved serske jesi ku turistickému miestnoju, ved slovenskego sedlišťa, pšuskego krála a povieščových pestavo ulicuju na vježeniach uknikojskej firmy Ludki Tours. To oblubované pebytovanie uknikov dolne serskego gymnázia viežo přes neznáte berkojské puše v nimskej a poželuteke serske rice, vyčejo zase termín ved ziga dviju, ved podňa vieženie trajo poutera štunde, smakaniščo jo pši turistické informácie v Berkovách a nelepie sa do toho obšizavíšo, tože obšes telefón při Turinfo alebo online pet burg.mspreewald.de. Do Potsdama přepšostujo přeglídka amatérskych DDR-filmu. V amatérskym filmovém studiu textilního kombináta Hršebuz sú nastavali ved 70. let interesantné doglede do šetného dňa DDR-obedlario, možinský klub, audio-potretirované také serbská kultúra a nakoniec už také vo obsvadné téme, že vo namec přešivo žiša. To je téma, což ve DDR neomierovacie zršom žiadno miestno. Po rozpuštěniu cynie Nikutare Cvonky tie kupky dali a filmujú protesty Pševrota Jadnia Donat Zajšova, ako bužo gestč na tom zaredovaniu neželu Zegajadnostřich v Filmovém muzeju v Potsdamie. Kukujce svieše 705 a 26 let neželu bužo vetomramiku Festival Tovaristvu. Tamši zakvadne šuli sú uvovane šikne tovaristva a angažirovane bergarie se prezentirovaš veciga jadnastich, cošo vysiteke angažirovaš jo, to je dobrá gešba. Pedla budu miazo drugim klub karnavalistu, ognova obera a sportavske tovaristvo, ale to nejošo, cevežen bužo necolos ze sportom, ze spivaním, z koncertom kura popcorn a familjovým programom. Pred kstržasča let jo serbska vjazka Liškog ordovala ved bagrovana. Kutej gešpje zmakajú se niekažne Liškog karje a gešči, jaden ved nech jo Fricok Šamari, kušte žen vence mysli na domoniu na cas žišetstva a na dobrego nana.
2: Že to jo stojalo a jadnu niželu, nukaj sme tike doma niželu, za tie zvierata tam byš, jo, wenn mir Ulicho a ja gönne Pech, mir bumme na so ein Schlichoiske Pöller isch, a gottam ja gönne, nennt sind durch Zosch, die marsch Goschinu Lichu. A pensam se nackschibjat lagnu, a te Mroki ogledau, a te Taschki schlusschivali, a jasam mir mehr. Jo, to ja bu mei Bilgi in Glutz mit Saal.
1: To smakanie bužo tu nežilo vedpodňa ziga dviju, pla opomnienskego kamenia ve Šlichovie na kšomie jame žošio nento jazo. Kašt, cošo naše pokazky ešte raz citaš, namakajo šo je teke na našom internetovém boku pet rbb-online.de/zob.
3: Jo a grajo pšiošom viedro sobu.
0: Viedro.
3: Dysu a tam padaš žínca víča, teke neželú, gumniškárie budú si jaslíš, a to žínca při maximálne 17 gradách víče, při 22 a neželú živeš na 100 gradách. Neželú, dej svinco, nejdlej svišíš, víč pak mycni dujo, ale líše gajo sa akle zachopivo, to mežo se jano polepšiš.

0: Když se cit a čest a věrnost přidá, tak je z lásky ráj.
1: Na našem nižeský program ve rádiu Co mi ešte pokazáš, die Anna Šejcová ako moderátorka má přegled.
2: Ako prítne, co mi pokazáš na CAS v našom programie. Niželu mežošo juž ved ziga žasešich serske rádio zašaltovaš. Kolegi ved MDR usčovaju svíženskú namšu z Jainskeje cerkvie ve Vorecach, při gožbie vesem žasetiko serskego evangelskego cerkvidneko dňa a dvažastego domonískego dňa. Jan Vieraš k namše bužo za pokazanie faráky Jadwigi Malinkoveje ako předsedáka z Herskeje přírade Evangelskeje cerkvie. Wet siga jadnastčich beže gornosarski nižnický program a wet na po jadnok som pen jaho za vás ve studiu v Hošebosu a my statujome dolnosarski pržie programa. Tam graju cerkvine teme teke vestu rolu. Gottschalk der Wende, svišise neželu po kalendarje svetych luži. My gledame do svobjanskich staviznu srežoveka a ulicujome vam, co jo vnjom znate. Znate jo na kuštepad, kukojski kukavje rozpšavijo zase z gornije vužice. A až cire pjeche z barlinja zmejo neželu bože svobo za nas. Sebastian Elikowski-Winkler sehe nas sobu namerjo. My svišeme muziki Kutnju Oceanu. A teke ve žišecim pastroje grajo neželu veda svoju rolu. Potakem, serski program bužo teke neželu zase pisane apone. A ja, bis se vjase diva gabe zašaltovali.

0: Spreče darijom serskega evangelskega tovaristva som nento telefoniski zvezana, a to je Mato Krögar. Dobre žen, Mato.
1: Pongaj bok, do dojne vůžice, Anja.
0: Tovaristvo bužo viče a přes viče teke na serskem evangelskem cerkvinem a domoniskem dniu ve Varecach. Na kaký pád, čo tam obžilone abo zapřignione a co bužo za vás tam vierašk?
1: Jo, za nás jo, jeden z gewohnych nadawku takie saskie cerkwinne dny, co bu organizować, gromadze z drugimi partnerami, ten raz w Zjanskiego Wosadu w Wojerecach. A jo, my się już wielkim wiaselimy, a jeden wierasz na kuszty pad buża nieżelu, ta wielka namsza. Ja się już wesemne wiaselim na Szeszek, po namše so s krenzerami a konjami do spalu, do kulaš, ja som se viste, až bužome letosa vižeš vele drastvo. Nic jano z vojerovskih stron, spalu, abo z blunja, ale také z slipjanskih stron a samo budesku, sapsku, evangelsku drastu, mežeme letos a tam doživiš. Vezo zavišče pon jaden redne motiv za fotah pon na kremzarach.
0: Nintoga taki žijen, jo teke važne za serske cerkvinske zgromaženstvo, za serske cerkvine živenje. Co jo tam išči važne doživiš?
1: Jo, to je jaden, ama go nima tak, so bo ten vjerašk našako živa, to je mjastem V 80. cerkvine žen, kenž me cvišime, ja musim teke konič neo tak laško kuži leto, jano mestno namakaš, zaš možemo to še vjasč. Ale my mame dobroh partnerjo v Srežne Vužice, teke v Dolne Vužice. V Dolne Vužice ten zletne cerkvine žen je bo v Kukojcach, to su naše bratše a soče z Dolne Vužice organizovali. Jo, pen Letosa Srežne Vužice a razgledaš, že se zmakame potom šidocne leto.
0: V tovaristvje, že kužde rad sobo živaš, kateriš se za cerkvinske živenje zajmujo, abo co se na nikaki pat angažirovaš, to stoj teke na internetovem boce na vašom v tovaristva, ale katere nadavki tovaristvo konkretnje ma?
1: Zdaj, gvonim jo naš nadavk sapske cerkvine živo spichovaš. V Vosadach, a pritom máme samozne probléme ako naše dolnosrbske bratše. A coče, to groni, musíme pšuži v menšine, v najsach a také v Vosadach. Ale veto máme angažovaných ľuží, napríklad organizujeme srbske vosadne živenie a zažiši. My budávame srbský časopis po majbo, my obstaráme také druhé publikácie, sme budali evangelské spievarské, nento před nekotarými letami také spievarské za Žiši a za Možinu, to je naša zárnická, knik za námšu, tak menované lekcionár. Jo, my podpierujeme v obnovenie pomniku, vec tu do nás nešipio, ale my máme veľa getovaš v našich vôsadách. Budeme všetci menej ľuží a toľko tlať to zgromadne živo, že zdolne je v Užicu, búža v Pčichože, ešte vici uznamemiš, myslím se.
0: Vesebne za Žiši, cožo teke neco getovaš, viče búža teke, abo neželu namša za Žiši nic na cerkvinem dniu, jo to tak?
1: Búža namša za Žiši pedla, my to pobytujeme v nemskej a serbskej rece, to odpoveduje o situácii u nás, ale veto je vážne, also my spýtame stvoriš serbske recne rume v cerkvi. Zož môžeme maminu rec návožovať dohodla, gledáme všetci na to, až máme mu také cesty srbské poskytky, také petla.
0: Sarský cerkvine žen zachopil sa výče zegar dveju znamšu ve Jajnskej cerkvi a zakoncujú sa také znamšu a tá búža pen?
1: Tá búža pen v spálach. To je ten domunínsky cvežen, dobrá tradícia, jo, na kencu, jadna krotka námša a pen se pušča balónky do povieča.

0: Servus.
1: Serske umjostvo sluša k novim nakupam Krajnjega muzeja za moderno umjostvo v Hršebuzu, a co šo jo vižeš, pon žišo žinca na vetvrjanu ustajencu pod nimskim titelom Aufnahme zustand mjazotemi čižastča umjocokami a umjocami, kotorež užijovajo muzej v slednych letach nakupijo, abo dostal dario neste teke fotograf Jörg Mači z Görneje Vožice a umjocoka Hela Stolecic z Hršebuza. Vele bocne pšarejsk regionalnych a mjaze narodnych umiocu vodio žinca vetvejone Zigar Sedemich Vjaco ustajenca stoj až do 16. augusta. Ja, popšame to nieco za turistu, ale ja som sebe teke vista, až teke my neznajome šikne rožky bortu. Ved serske je se ku turistickému miestnoju, ved slovenského sedlišťa, pšuského krála a povieščových pestavo ulicuju na vieženiach uknikojskej firmy Ludki Tours. To obľubované pebytovanie uknikov do serského gymnázia viežo přes neznáte berkojské puše v nimskej a poželoteke serské rice, vyčeho zase termín ved ziga dviju, ved podňa vieženie trajo poutera štunde, smakaniščo je pši turistické informácie v Berkovach a nelepej se do toho přizavišo, tože přes telefon při Turinfo abo online pod burg.mspreewald.de. Do Potsdama přepšostujo překlidka amatérskych DDR-filmu. V amatérskym filmovém studiu textilnego kombináta Hršebuz sú nastavali ved 70. let interesantne doglede do šetnego dňa DDR obydlario, možinský klub, audio portretirovane, také serska kultúra a nakoniec už také vo obsvadne téme, že vo namec přešivo žiša. To je téma, což ve DDR neomierovacie zršom žiadnomiestno. Po rozpuštěniu cynie Nikuta Cvonky tie kupky dali a filmujú protesty Pševrota Jadnia Donat Zajšova, ako bužo gest na tom zaredovaniu neželu Ziga Jadnastřich v Filmovém muzeju v Potsdamie. Kukujce svieše 705 a 26 let neželu bužo vetom ramiku Festival Tovaristvu. Tamši zakvadne šuli sú uvovane šikne tovaristva a angažirovane bergarie se prezentirovaš veciga jadnastřich, cošo vysi teke angažirovaš jo, to je dobra gešba. Pedla budu mia za drugim klub karnavalistu, ognova obera a sportarske tovaristvo, ale to nejo šo, celý žen bužo neco los ze sportom, ze spivaním, z koncertom kora popcorn, a familjovým programom. Pred 40 let jo serska vjazka Liškouk ordovala ved bagrovana. Kutej gešpje zmakajú se niekažne Liškou karja a gešči, jaden ved nech jo Fritzok Šamari, kušt žen ven se myslí na domuniu na cas žišectva a na dobrego nana.
2: Že to jo stojalo a jadnu niželu, nuka sme tike doma niželu, za tie zvierata tam byš, jo, ven mi ulichoval a ja koniu peš, my pomočujeme na to šlichojské pelo iš, a ako tam ja koniu nencin což, ty máš gožinu lichu. A pensom se nakšebiat lagnu a te mroky ogledal a te tašky slustivali a ja som miel mier. Jo, to ja bu moj veľký glucný cár.
1: To smakanje bužo tu neželo vedpodnia ziga dviju pla opomnienskego kamenia ve Šlichovie na kšomje jame žošio nento jazo. Kaž cošo naše pokazky ešte raz citaš, namakajošo je teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zo.
3: Jo a grajo pšiošom viedro sobu.
0: Viedro.
3: Deso a tam padaš žínca víča, teke neželú, gumne škárie budú si jaslíš, a to žínca pri maximálne 17 gradách víče pri 22 a neželú živeš na 100 gradách. Neželú, dej svinco, nejdlej svišíš, víč pak mycni dujo, ale líše gajo sa akle zachopivo, to mežo se jano polepšiš.

0: Když se cit a čest a věrnost přidá, tak je z lásky ráj.
1: A na náš nižeský program ve rádiu Co mi ešte pokazáš, Diana Šejcová ako moderátorka má přehľad.
2: Ako prítne, co mi pokazáš na CAS v našom programie. Niželu mežošo juž ved ziga žasešich serske rádio zašaltovaš. Kolegi ved MDR ústčevajú svíženskú namšu z Jaňskeje cerkvie ve Vorecach, při gožbie vesem žasetiko serskego evangelskego cerkvidneko dňa a dvažastego domonískego dňa. Jan Vieraš k namše bužo za pokazanie faráky Jadwigi Malinkoveje ako předsedáka z Herskeje přírade Evangelskeje cerkvie. Vedziga jadnasčich beže gornosarski niželski program a ved na pojadnok som pen jaho za vás ve studiu v Hrošebusu a my statujeme dolnosarski pržil programa. Tam graju cerkvine teme teke vestu rolu. Gottschalk der Wende zwischi se niželu po kalendarje svetych luži. My gledame do svobjanskich staviznu srežoveka a ulicujeme vam, co jo vonjom znate. Znate jo na kuštepad, kukojski kukavje rozpšavijo zase z gornije Vúžice. A až cire pieche z Barlinja zmejo nežilu bože svovo za nas. Sebastian Elikowski Winkler sejo nas sobu namerjo. My svišeme muziki Kutnju Oceanu. A teke v Žišecim pestroje grajo nežilu vda svoju rolu. Potakem, serski program bože teke nežilu zase pisane apone. A ja, bis wir jetzt lieber Gabe Sascha Tovali.